0: Eliško!
1: Stričku!
0: Olka moje zlata!
1: Hej, můj přítel. Charles Heller je Američan.
2: Please come in. Tak.
3: Dobro jutro in uspešan dan vam želi klapa Jadranski maestrali.
4: Ura je 6:16.